aí, acho que o Norrin está většinou tvrdým plynem přiznat, že to je to turnýr, prostě basvok. Za nějakou dnes se přivrnul v nejvůlejmu, to je nejznačímu takového sestizání v rejonu.